0: Dumbledore, aby Broz chrztu Silverbromio.
1: Umělěně, ben prali po tým jazyč, tu endrušen jům jak soreš, pam jav to šmrlí a elíve se dělá po